0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dovolíte, abych si
2: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
1: Co prosím, co říkáte?
2: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
1: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
2: Ne, já tady luším křížovku.
1: Aha, takhle, jo, rozumím.
2: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Jo, takhle, aha, no.
2: Průkop, neradši to náhodou vědět.
1: Průkopník?
2: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
2: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
1: Tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
2: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
2: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkop.

0: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je jaksi, to může být totiž různý, víte, ano, průkopník. Ano. Ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
1: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
0: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
1: To právě tady nestojí.
0: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
1: No, právě.
0: Ač jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
1: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
0: No právě.
1: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
0: Tak to je těžký tohleto, no, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
1: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
0: Jo. Na 3 metry, nebo...
1: Ne, na 3 písmena.
0: Jo, na 3 písmena. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
2: Patrně, ano, patrně.
0: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo, po nějakém průkopníku.
1: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
0: No to já právě nevím, to je...
1: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
0: No
1: a že bychom vzali další otázečku, ne?
0: Třeba, no.
1: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
0: Ale jo, to budeme mít hned, není problém.
1: Tak fajn, to budeme mít hned.
0: Ano,
1: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
0: Třeba, ano, ano.
1: Třeba nějakou tu svislou.
0: Třeba, ano, dovolíte si trošku.
1: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
0: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
1: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
0: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
1: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
0: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, jo?
1: Jo, vy už to víte.
0: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
1: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
0: Pár, ano, nebo ještě míň,
1: no, třeba. Právě.
0: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
1: A to ne.
0: Co?
1: Poslíšte, to se, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
0: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
1: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
0: No a proč myslíte, že...
1: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
0: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
1: No.
0: Třeba nějaký docela jiný.
1: Víte, že máte pravdu. Zrovna vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
0: No,
1: víte.
0: To...
1: Teď ještě vědět o tom jaký.
0: Ano, tak to už nebyl takový problém. No,
1: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
0: Ale jde nám to dobře, že jo?
1: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
0: Samozřejmě, to bude mít.
1: Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže.
0: Jo.
1: Umíte italský?
0: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano.
1: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
0: Výběrčí činže italský?
1: Jo.
0: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako
1: italský psáno.
0: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
1: Já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
0: Ano, člověk se úplně vypadne.
1: Ono právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
0: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
1: Jo, no, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
0: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten činžáno? Činžáno.
1: To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, no. To je správně Činzano.
0: A jo, Činzano, už vím.
1: Činzano, to by musela bezpečně.
0: Ano.
1: A je to ta venej sejra.
0: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. Takový flaškách se prodává.
1: Tak ono je ho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový takový.
0: Taky, že jo.
1: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
0: Ne, jako svislej je ten výběrčí dost těžká otázka.
1: No takže bychom ho nechali stranou, výběrčího, ono se to vystříbříně a vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
1: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnou,
1: ano. Tak třeba tuhletu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
0: Tak pro děti.
1: Čímhle na nás, víte.
0: Tak to nenapište.
1: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
0: A jo.
1: Orchestr. Safra.
0: Co je?
1: Safra. Přebývá mi jedno pole.
0: Jo. Vepředu nebo?
1: Vzadu.
0: Vzadu ještě k tomu?
1: Ještě k tomu vzadu.
0: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
1: To se potom špatně luští.
0: No právě, tohle je těžký. Tohle
1: je těžký.
0: No jo, tak co bysme...
1: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
2: Třeba, vezmeme něco.
1: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
1: takovou,
2: ano,
1: jo?
2: Třeba,
1: tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
0: Jo, co C? To je C. Vitamin, jo, nebo co?
1: C, otázka.
0: Jo, otázka
1: písmeno
0: C, rozumím.
1: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
0: No to ty ho znám všechny.
1: Jo.
0: To je leden, únor, březen.
1: Ano, podzim, zima.
0: Ano, to.
1: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
0: 12 měsíců na tři písmena?
1: No je to tady ta.
0: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli.
1: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
0: No vole, jo.
1: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
0: No vole, to je nějaká...
1: Co s tím?
0: No já nevím. No,
1: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
0: Ono se, jo, budete, zkuste něco.
1: On se to vystříbří.
0: Zkuste něco jinýho.
1: Takže bychom...
0: Co tam ještě máme?
1: Máme to třeba tady tohleto tažný pták. Tažní pták.
0: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
1: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
0: Papoušek tažnej.
1: No, no ten přece tahá z kastlíku ty planety.
0: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
1: Tak já to napíšu rovnou, jo?
0: Napište to hned.
1: Píšu papouš.
0: No.
1: Safra. Nebejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
0: Bez eku, papouš?
1: Pepouš.
0: Ale poprosím vás.
1: Papouš.
0: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
1: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
0: No voleč. Ještě, že jsme ho tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte nároštěný takový noviny doma?
1: Zafra, a víte, že má?
0: Jo.
1: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
0: No to co, nemůže být všude špatně.
1: Že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
0: No to je nápad, uděláme to u vás.
1: No, ještě, že nejsme nějaký malí blbci, aby jsme na tohle naletěli. Víte?
0: Na to může naletět nějaký idiot.
1: Jo. Co?
0: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
1: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
0: Idiot.
1: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
0: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovalo, a tam měli výbornou myšlenku. Dostat do pohybu taky ty obeznější starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu. Ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což bylo celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Hita a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás hezky, nepotřebujete čínky nebo kruhy nebo kladinu, bože, cvičte hezky, dělejte dřepě, přidožte se židle nebo piano nebo co máte po ruce. Pane doktore, buďte tak laska, předvejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívá lovecká flinta. Podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží. Ovšem, teď vám to musím ukázat, až to se nedá říct, to, co vám proved. On se tam chytnul nějaký kredence, jak měl ten puklet, takhle, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery přitom. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří, ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte? Taky to není adeknot, já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám, ještě mi nic není. No, nic mi není, něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravý, to je taky smysl. A já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, a abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svého doktora, kamaráda, no napůl doktor, napůl hrobník, co si budem povídat. V okamžiku, když mu tam přivedli, napůl přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
2: Že proč se mu špatně dýchal?
1: A ten můj doktor je takový odrány, povídá, no jo, strejdo. Nesmíte tak žrát.
2: Ale fuj, doktore, já tloustnu i po vodě.
1: Pa, to je strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pa?
2: Huso. Pane, počkejte, huso.
1: Stehno nebo prso?
2: Pane, celou.
1: A to se divíte, že se vám špatně dechá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí. To zblavnete sám.
2: Pane doktore, teď je to dudý.
1: Oni tyhle lidi z neřestma mají za zbojnou fantazii, oni se ze všeho vykroutí. My tam měli v ulici jednoho dětka, ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi, nebo jistě jenom jabka. Zredukovat jídlo natolik, abych...
0: Rádio Jihlava. 101.

samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabyle do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a ty jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče. No jasně, teď on to tady má zavěšený na to, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se. No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý. Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Prej černovlasej nebo co? Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveří, ať přijde. No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, a už mě neserte teda. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se proto probává zastaví. Co já už mám dělat? Víte, já tady jsem úplně namidlenej, prostě vás sem furt chodí, někdo luftuje, víte, mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. To udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Lígrových sadech chodí takovej starší maskér, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. I takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo. To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozný průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Kroustal, ať se okamžitě dostaví ke stojance 49 odle Praha, New York. Opakuji, inženýr Kroustal, ať se okamžitě dostaví ke stojance 49 odle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101,1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohy. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mně ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
2: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
2: Brablenci.
1: Brablenci.
2: No brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
2: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
2: No ty říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Ano, tak se má slavit Silvestr. Ale cokoliv se má tak slavit, aby se sešli lidi, kteří se mají rádi, a pokud se ještě nemají, aby se tam do sebe zamilovali. To znamená nachystat něco k jídlu, protože s plným žaludkem vždycky napadají člověka takový milostný myšlenky. Já jsem si taky pozval sestřenky svoje, tady Boženku, Aničku, Libušku, aby se trošku poznali naši rodinu. Tamhle ještě Pavlínka Severinová, jestli může vstát. Když tak, Ladíku, zvedni trošičku, abys to všechno měl. To je náš Joška, víte, že jsme všichni fortelní, ale nejen tak, co do tvaru, i do práce. Já byl strašně pracovitý dítě, až mě vyhnali z domu jednou. Proto já jsem nerad, když třeba ty Silvestry poznamenal doktor Rajko Doleček. Pokud vám ta jména budou něco připomínat, tak jde o podobnost čistě náhodnou. Nebo doktor Plzák. Se namontovali do Silvestru a teď mluvili o obezitě. Co to je? To jako kdyby byl člověk oplzlej nebo něco. No, jsme přece v životě neříkali, náš tatínek byl udělaný, byl od černého řemesla, ale měl pupík. A řeklo se, přišel tam ten, no, já mě říkali malý Laďa, on byl velký Laďa, on je takový pěkný, usedlej, pupku říkali usedlej. No a dneska to je, jako kdybyste udělali něco špatného. Zkusili jste sestřenky jít a říct nějaký babě, vy jste vychrtlá. Ale kde jaká takováhle vyschlá treska řekne, vy jste tlustá. Já si to dovoluji, mně se líbí, jak Helenka Růžičková vždycky říká, já nechápu to, Rajko Dolečko, proč se právě do nás tlustejch strefuje. Když nebejt nás, na kom by si udělal tak levně do centuru. Něco na tom je, protože vy prostě, hele, chcete, kdyby on se snažil, dejme tomu, když byl ještě mladší, samozřejmě teď už by to nešlo. A přišel pak do porodnice podívat se na svého prvorozeného a teď ho dovedli k inkubátoru a tam ležel Cízler. Vy to je o zhroucení. Ale kdyby řekli, tady máte dcerušku a tam ležela Růžičková Helenka, to je, ví, že už nemusí dělat další děti, to už má vlastně hromadu dětí do v tom jednom. A náš tatínek vždycky říkával, všichni lidi by měli být tlustí, protože tlustí lidi nezávidějí, tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem, nestarají se o druhý, protože od božího rána mají do starosti sami ze sebou. A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, když tatínek se obouval, on nosil vysoký boty a teď vždycky on vypadal, když si chtěl zavázat botu, asi jako havajec, když chce lovit perlorodky. Nabral dech a pod hladinu. Teď to tam montoval, když mu to nevyšlo, tak zase vyplaval na hladinu, na dech si. A zase ke... Na potřetí se mu podařilo zavázat si bodu a prdli mu kalhoty. Takže to vypadalo jako takový zvláštní tkalcovský stroj, ten si zavázoval levu a maminka ho se zahu zašívala. Ale v něčem měl pravdu, on nás jednou přesvědčil, že lidi prostě, kteří jsou silnější takový, tak nejsou zbrklí v úsudku, nejsou hysterický. My jsme jednou stali všichni vytřeštěni a tatínek jedinej klidnej s tím pupíkem povídal, no tak co, no, ať zhoří, postaví se novej, sousedovi hořil barát. Takový to. Takže ono to mělo ještě dneska tak to neocení ti lidi ve městě, protože se úplně jinak dneska žije. Dneska třeba nevěsta až na té radnici nebo na té, v té sezdávací místnosti řekne, maminko, k tomu se nelísej, to je svědek, tohle je ženík. Až teprve tam říkají, kdo je kdo, to dřív nebylo myslitelný. Já vím, že v tom trošku roli taky hrál majetek, ale přece jen ty lidi, když našla dívenka zalíbení v mládenci a navzájem to zalíbení vzniklo, tak šla navštívit rodina ty dívenky, rodinu toho chlapce do vedlejší vesnice, jako by ze zdvořilosti, ale šli omrknout, jestli ten barák skutečně mají opravdu, jak říkali, se všema čtyřma stěnama. A pak zase chlapec šel tam, teď se koukají navzájem, jestli nemají v rodině blbce, protože by to mohlo být jediný. Blbce měli, ale po dobu návštěvy schovanýho ve sklepě. No a to, a my jsme tohle, ale my jsme jako rodina nemuseli dělat, protože my byli všichni úplně stejně tlustí. Takže já jsem tam šel sám a řekl jsem, takhle vypadáme všichni, akorát holky mají prsa. A všichni už všichni znali.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Janíku, bude za 5 minut 7.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
2: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Staneční, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chce ten Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
2: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
2: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala. Já když vidím ten jeho vepřový ksicht.
1: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
2: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
2: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž Mazurce.
1: V tangu.
2: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v Mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
2: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
2: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
1: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
2: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
2: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
1: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
2: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
1: No, schválně, proč? Co myslíš?
2: Aby nás otravoval.
1: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco červánky nových dnů?
2: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
2: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
2: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádný modíle. Kam by si přestupovala?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
2: Cože?
1: K vašim 80. narozeninám.
2: Jakých 80? Mně je teprve 70.
1: Ano, vaše lordstvo rád šlo zapomenout. Totiž trochu si zažartovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není liž pravda.
2: No, 1906, to jsem se narodil.
1: Ano,

0: Ano, a teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
1: 70.
0: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
1: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
0: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
1: 3.
0: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
1: Ne. Jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
0: Ano, vaše lordstvo. Já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
1: 3 ženský.
0: No tak, vaše lordstvo. Já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
1: Co to?
0: Kolik tygrů jste ulovil?
1: No tak asi tak 150.
0: Ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
1: No, prosím, mi taky jednou přihodilo.
0: Ano, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
1: No, to bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
0: Aha. A vy jste neměl pušku?
1: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mí.
0: No, a co se stalo potom?
1: Koukal na mě. Já na tygra.
0: Ano.
1: Dlouho se žádný z nás a potom náhle krvě lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
0: Zařval, ano.
1: A kráče blíž a blíž.
0: Ano, blíž a blíž.
1: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
0: Do vás?
1: Ne, do mě, do země. Poulel očima, chystal se skočit a
0: Potom, co se stalo potom?
1: Ano? Potom skočil.
0: Skočil. Ježišmarja. A co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
1: Co to?
0: Něco jste musel udělat.
1: No, jak on skočil.
0: Ano.
1: Tak jsem šel dál. Teda myslím, k další kleci, tam byl papoušek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby jí někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom ocizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek, navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolávaj lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, nebo jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí. Díky druhým za ty díky. Vždy

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Farář se ptá na hodině náboženství dětí. Děti, kdo chce jít do nebe? Hlásí se všichni, kromě Pepíčka. A proč ty do nebe nechceš? Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Thank you.

0: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
1: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Jsou tu zprávy, vítejte. Ode dneška do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí schválila výsledky voleb. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy.
7: Co se děje v kraji?
8: Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou. Včera ráno se ho měl dopustit jeden ze žáků. Kvůli věku chlapce policie další informace nezdělila. U papeže Lva 14. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic. Informoval o tom včera pozdě večer podle agentury Reuters Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, ať se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Loucký.
7: Rádio Jihlava 101.1

sklem za stě mám, poznám to, když seš raněná. Žene magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Dočasné zúžení Jiráskovy ulice. Od tohoto týdne probíhají práce v úseku mezi Tolstého a 17. listopadu. Rekonstrukce ulice 17. listopadu několik týdnů ovlivní provoz v Jiráskově ulici. Předběžné omezení potrvá do konce října. Následně se Jiráskova na několik týdnů úplně uzavře. Světelná signalizace zůstává zpočátku v provozu především kvůli bezpečnému přecházení chodců přes vytíženou Jiráskovu ulici. Podle postupu prací a vývoje dopravní situace může město její režim upravit, případně ji dočasně vypnout. Zastávka MHD u autobusového nádraží zůstává na stejném místě. Pro cestující vznikl provizorní nástupní prostor ze silničních panelů. Všechny aktuální informace o dopravní situaci v Jihlavě najdete na webu jihlava.cz/uzavírky, na Facebooku Doprava v Jihlavě nebo si stáhněte zdarma aplikaci Jihlava v mobilu.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký den s datem 14. října, pojďme se podívat na pohled do kalendáře a dnešní kalendárium. Jsme v roce 1880. Kolínská katedrála je konečně dokončena po 633 letech od položení základního kamene. V roce 1984 první československá výprava do Himaláje dosáhla vrcholu Mount Everestu. Vztyčila československou vlajku a setrvala zde půl hodiny. A ještě rok 1990 Michail Gorbačov získal Nobelovu cenu míru. Narozeniny v roce 1948 se narodil Chris de Burgh, irský zpěvák a autor písní. V roce 1979 bavič a imitátor Petr Jablonský a v roce 1983 brazilský pilot F1 Bruno Senna. Přejeme hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starší paní se rozplývá nad kočárkem. A jaké je to krásné miminko. A jaké má krásně velké oči. No to ano, říká pyšný otec. A čím víc přitáhnu šálu, tím jsou ty oči větší.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Každá stovka pomůže. Jihlavský útulek má nový účet pro dárce. Jihlavský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata má nově vlastní bankovní účet, na který mohou lidé posílat finanční příspěvky. Peníze pomohou s péčí o psy, kočky a další zvířata, která v útulku čekají na návrat domů nebo na nové majitele. Vybrané peníze útulek využije tam, kde jsou právě nejvíce potřeba. Například na veterinární péči, speciální krmivo nebo doplňky pro nemocná a zanedbaná zvířata. Část příspěvků tak míří na veterinární diety, ošetření nebo speciální doplňky, například probiotika, kloubní výživu, antiparazitika či kotěcí sušené mléko. Do útulku se dostávají zvířata v nejrůznějším stavu, jen málo z nich potřebuje pouze běžnou péči.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Zlatíčka, tak tohle je otázka přímo na vás. Holky a kluci, my se vás ptáme, proč se musíme umývat.
2: Aby jsme nesmrděli. Aby jsme byli čistí. Aby jsme neměli veliký bacily. Aby nám nesmrděly prcky a pipky. Aby jsme nebyli špinaví. Protože aby jsme nebyli špinaví, aby nám nesmrděly prcky.
3: Aby jsme taky v rukou neměli bacily.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

quando s'ama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji pěkné ráno. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo dotýká.
4: Co se děje v kraji?
5: Některá města na Třebíčsku už mají o podobě městských rad po volbách jasno. V Třebíči, kde stejně jako ve čtyřech menších městech zvítězila strana současného starosty, jednání pokračují. Vede je vítězné pro Třebíč i bývalá opozice. Demonstrací středoškoláků se včera po celé Francii zúčastnilo 480 tisíc lidí, tvrdí to představitelé jejich sdružení. Protestující nedaleko Paříže podpořila i prominentní švédská aktivistka Greta Thunbergová. Výkonný výbor fotbalové asociace České republiky hodnotí první sraz české reprezentace pod novým španělským trenérem Santim Deniou navzdory porážkám ve směskladně. Pozitivní zpětnou vazbu má i od samotných hráčů, řekl to předseda David Trunda. Asociace by se mohla pokusit znovu získat dalšího hráče ze zahraničí s českými kořeny.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá a hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Loucký. Tady Rádio Jihlava.
4: Rádio Jihlava. 101.1

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam dneska vyrazíme? Co opravdu kupujeme? To je přednáška, na kterou vás zveme. Přednáška v Městské knihovně Jihlava v přednáškovém sále dnes v 17 hodin. Hračka pro dítě, nová kosmetika, elektronická cigareta, výrobky, které běžně kupujeme a používáme, aniž bychom většinou přemýšleli nad tím, jaké látky obsahují a zda mohou představovat zdravotní riziko. Některé problémy přitom nemusí být na první pohled vůbec vidět, tedy jak poznat nebezpečné výrobky a na co si dát pozor. To je dnešní přednáška, na kterou vás zveme.
0: Kam na Jihlavsku?

0: prostředek týdne a středa 14. října a také v kalendáři Agáta. To je dnešní svátek Agáta. Všechno nejlepší. Vám všem samozřejmě skvělý ranní poslech, příjemné vstávání a vůbec celý dnešní hezký středeční den. Nejlépe zity, Rádia Jihlava. Dobré ráno.
1: Hravý podzim na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co musí v životě udělat muž? Zasadit strom, postavit dům a splodit syna. A co musí v životě udělat žena? Zalévat strom, uklízet dům a starat se o ty dva pitomce.

0: V raných místech se objevují takzvané psí pisoáry. Jednoduché prvky využívají přirozeného chování psů a mají je přimět, aby své teritorium značili právě na určeném místě, místo na fasádách domů, sloupů nebo dalším městském mobiliáři. Princip psího pisoáru je jednoduchý. Psi si své teritorium přirozeně označují močí a zároveň lákají pachové stopy ostatních psů. Nový prvek proto zpravidla označí některý z prvních psů, který kolem něj projde. Jeho pach pak přitahuje další psy, kteří se ho snaží přeznačit. Psí pisoáry se umístují především tam, kudy pravidelně procházejí pejskaři, například na okrajích parků, na křížení cest nebo na začátcích a koncích ulic. Jsou navržené tak, aby fungovaly bezúdržbově. V Jihlavě jsou první psí pisoáry umístěny u kostela svatého Jakuba a na konci Benešovy ulice naproti parku Gustav Mahlera.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: prostředek týdne a vy ho trávíte hned ráno s Rádiem Jihlava. My jsme moc rádi, přejeme vám pěkný den, celý den, právě teď dobré ráno, také za chvíli dopoledne a už k vám letí moto pro dnešek. Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. Mějte se hezky, prožijte pěkný den, ať se dobře poslouchá, to vám přeje Zbyněk Loucký a Rádio Jihlava.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
6: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo by chytrálí. S Chytrartem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrart?
2: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Jsou tu zprávy, vítejte. Ode dneška do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí schválila výsledky voleb. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy.
7: Co se děje v kraji?
8: Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou. Včera ráno se ho měl dopustit jeden ze žáků. Kvůli věku chlapce policie další informace nezdělila. U papeže Lva 14. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic. Informoval o tom včera pozdě večer podle agentury Reuters Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně.
7: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
8: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi v tuhle chvíli už ve studiu Petě Hlávková a Agáty mají dneska svátek, přejeme všechno nejlepší. A za chvíli víc o tom, že právě probíhá druhá etapa oprav z Znojemské ulice a kdy začne ta třetí, tak to vám prozradím za chvíli. Teď další hity. But if

Ladíte Rádio Jihlava, třetí část oprav z Nojemské ulice začne od 20. října a potrvá do 31. října. Práce se přesunou do úseku mezi křižovatkou nad Jihlávkou a okružní křižovatkou v Ráji. Po celý říjen zároveň pokračují v celém úseku práce na zastávkách, obrubnících a odvodnění. Místní omezení se proto mohou objevit i mimo právě uzavřenou část. Všechny aktuální informace o dopravní situaci v Jihlavě najdete na webu jihlava.cz/uzavírky nebo Facebooku Doprava v Jihlavě, či si můžete stáhnout zdarma apku Jihlava v mobilu. No a nejen informace o dopravních uzavírkách budete mít přímo ve svém telefonu. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Policista hlásí do rozhlasu. Našli se dva klíče. Jeden fab a druhý takovejdle.

0: buď chytřejší než rádio.
1: Pepř provází lidstvo od nepaměti, přesto o něm koluje řada omylů. Typickým příkladem jsou barevné směsi, které dnes běžně kupujeme.

0: koupíme v obchodech. Ty atraktivní růžové až jasně červené kuličky totiž ve skutečnosti nejsou vůbec pravým pepřem. Jedná se o plody pepřovce brazilského, což je botanicky zcela jiná rostlina. Skutečný červený pepř však existuje. Jsou to plně dozrálé plody pravého pepřovníku, které se musí sklízet velice opatrně, ručně kuličku po kuličce. Všechny čtyři základní barvy, tedy černá, bílá, zelená i ta pravá červená, přitom pocházejí z téže rostliny. Tou navíc není žádný strom, ale je to vytrvalá popínavá liána, která svým růstem nejvíce připomíná náš chmel. O tom, jakou barvu a chuť bude mít výsledná kulička, rozhoduje pouze přesný moment sklizně a následná alchymie při zpracování. Dnes bereme pepř jako naprostou samozřejmost, ale ve středověké Evropě byl natolik vzácný a drahý, že se stal plnohodnotným platidlem a symbolem bohatství. Tak o teď se opět chytřejší než rádio.
1: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Jihlava zkouší další způsob, jak udržet veřejný prostor čistší. Na vybraných místech se objevily takzvané psí pisoáry. Jednoduché prvky využívají přirozeného chování psů a mají je přimět, aby své teritorium značili právě na určeném místě, místo na fasádách domů, sloupů a nebo dalšího městského mobiliáře. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezkou středu. Po úspěšném pilotním roce připravuje Národní památkový ústav pro sezónu 2027 rozšíření programu Permanentka na památky. Permanentka v ceně 3,5 tisíce korun umožňuje svému držiteli po celý rok navštěvovat více než 100 památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu a získávat vstupenky zdarma na standardní prohlídkové okruhy. Prodej permanentek začne 11. listopadu v 11 hodin.
6: Jihlava aktuálně.
7: Jihlavský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata má nově vlastní bankovní účet, na který mohou lidé posílat finanční příspěvky. Peníze pomohou s péčí o psy, kočky a další zvířata, která v útulku čekají na návrat domů nebo na nové majitele. Nové číslo účtu najdete na webu města Ježkovy oči. V Grónsku se chystají rozsáhlé průzkumy ložisek ropy, plynu a nerostných surovin. V noci na dnešek to uvedl americký prezident Donald Trump, který arktický ostrov nazval naším novým a krásným Grónskem. Zdůraznil také důležitost ostrova pro bezpečnost Spojených států a Evropy.
6: Sport.
7: Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. S Majou Chvalinskou z Polska 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, Kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn. Více o tom za okamžik, teď už další muzika.
6: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

Ladíte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn, kde roste i kriticky ohrožený líkovec voný. Pracovníci tam také budou odstraňovat nevhodné dřeviny. Na projekt má kraj slíbenou dotaci přes 2,5 milionu korun. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhovor v kožešnictví. A ten límec z polární lišky se mi líbí. Nepoškodí ho déšť? Tak silně o tom pochybuju. Nebo už jste někdy viděla v lese lišku s deštníkem?

0: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Útulek v Jihlavě má nové bankovní číslo. Více o tom za okamžik, teď už další muzika.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Coda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava 101,5.

0: Jihlavský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata má nově vlastní bankovní účet, na který mohou lidé posílat finanční příspěvky. Peníze pomohou s péčí o psy, kočky a další zvířata, která v útulku čekají na návrat domů nebo na nové majitele. Půjdou například na veterinární péči, speciální krmivo nebo doplňky pro nemocná a zanedbaná zvířata. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700 304 452 700
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
5: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
6: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. Unicredit Bank.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Renault.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
10: Přeji hezký den. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem jejího zavedení je nárůst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v Česku zřejmě dopadne jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově.
9: Co se děje v kraji?
10: Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Včera se ho měl dopustit jeden ze žáků. Kvůli věku chlapce policie další informace nezdělila. Bratislavská policie pátrá po muži, který si v centru města klidně vykračoval na kolejišti před tramvají a vůbec nedbal na zvonění řidiče tramvaje plné cestujících. Video z incidentu se rozšířilo na sociálních sítích a diskutující se shodli, že řidič tramvaje musel mít nervy ze železa.
9: Sport.
10: Český hokejový útočník Martin Nečas 2 góly rozhodl o výhře Colorado na ledě Dallasu 3-2. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v NHL pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Ottawou. Prosadil se také Tomáš Hertl. Jeho Vegas uspělo na ledě Nashvilleu.
9: Rádio Jihlava.
11: 101.1 FM.
9: Jsme tady s vámi.
12: Krásné středeční dopoledne, tentokrát dámy a pánové, už s datem 14. října. Jinak dneska je Světový den standardů. Teď je ale krátce po 11. hodině a tak nám začíná další dopolední vysílání s Fugasem. A na co byste se mohli těšit, co se všechno dozvíte? Tak třeba to, jak se vyhnout střetu se zvěří za volantem. A samozřejmě také spoustu dalších jiných informací, zajímavostí a zábavy na vás čeká. Tak přeji všem dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
9: Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Chcel by som ťa po večeri, keď sa šerí vo vankúšach na hoteli vyhodla.
0: V manželství Taťány Dykové a Vojtěcha Dyka se objevila nečekaná zkouška. Zpěvák tráví dlouhé hodiny v náručí jiné ženy a jeho manželka přiznala, že to zpočátku těžce nesla. Dokonce přišla řeč i na pořádně ostré vyřizování účtu. A kdo jiný by také měl vědět, jak intimní záležitostí společenský tanec dokáže být. Taťána si Stardance totiž vyzkoušela v roce 2007.
2: Na posteli sedíš, vyslíkaš tělko.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Herečka a zpěvačka Petra Černocká patří k výrazným osobnostem české kultury. V rozsáhlém rozhovoru pro iDnes 76-letá zpěvačka promluvila o zdraví, o jídle, o hubnutí, do kostýmu, o dlouhatánském manželství s Jiřím Pracným, ale taky třeba o svém vztahu ke zpívání, ale i o vztahu k písním, které už ji zas tak moc nebaví.
1: Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava. Či české husličky, či je, kdo vás tu zanechá?
0: Oblíbený písničkář a interpret Vlasta Rédl má svůj vlastní žebříček hodnot, o němž se v minulosti svěřil, že zdraví na prvním místě rozhodně nemá. Byl však nucen celou situaci přehodnotit. S lítostí vám musím oznámit, že z vážných zdravotních důvodů jsme nuceni všechny koncerty Vlasty Rédla do konce roku 2026 odvolat, píše na sítích manažer.
3: A kdože tu trávu tak zvá?
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý milionář zemřel a zanechal závěť s tímto zápisem. Manželce odkazují vilu, synům peníze ve stejné výši. A svému švagrovi, který pořád tvrdil, že je lepší být zdravý než bohatý, odkazují svůj dres na trénink.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je 14. října.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Podzim sebou přináší zvýšené riziko střetů se zvěří. K tomu dochází často ráno nebo večer, kdy už bývá tma a zvířata jsou přitom nejaktivnější. Jak se správně zachovat při setkání se zvěří, teď ukázali jihomoravští policisté. No důležité je hlavně zvolnit a stlumit světla.
2: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den a posílá za vámi pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ty miluško, už 30 roků mě neustále jenom opravuješ a stále jenom hledáš chyby v tom, co já řeknu.
3: 31 let ty popleto.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
7: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Po více než 11 letech pustil soud ze zabezpečovací detence Barboru Orlovou. Ochranné opatření bylo ženě trpící schizofrenií uloženo poté, co v říjnu roku 2014 ubodala 16-letého studenta střední školy ve Žďáru nad Sázavou Petra Vejvodu. Pachatelka, která vraždila pod vlivem bludů způsobených nemocí, byla na základě nařízení soudu převezena do psychiatrické nemocnice v Opavě.
5: Co se děje v kraji?
6: Připravovaná demolice domu, který překáží rozšíření křižovatky Havlíčko-Brodské Masarykovy a Ledečské ulice, nabírá zpoždění. I když jí radnice slibovala už přes léto, dům stále stojí. Navíc se stal terčem vandalů a bezdomovců. 71-letý papež Lev XIV. Po včerejší operaci strávil klidnou noc. Sdělil to Vatikán s tím, že bližší informace o stavu papeže, kterému lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, poskytne ještě dnes. Lvovi odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely jí komplikace.
5: Sport.
6: Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím v sestavě vyhráli v přípravě na novou sezónu NBA 110-98 na palubovce Sacramento. Český reprezentant odehrál přes 10 minut a zaznamenal doskok a asistenci.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Tak tady máme, milí posluchači Rádia Jihlava, pravé poledne. Já vám tedy přeji dobrou chuť, jestli právě obědváte, a rovnou vás vítám při poslechu vln 101.1 FM. Už za malou chvíli vás čeká další recept. Jaký? No, dneska si řekneme, jak se dělá hrníčkový jablíčkový koláč se zázvorem a zakysanou smetanou. No a taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to všechno počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity, které vám Rádio Jihlava nabízí.
5: Rádio Jihlava. Stojí.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

Posloucháte polední program Rádia Jihlava, dneska středeční s datem 14. října. A já mám pro vás recept na hrníčkový jablíčkový koláč se zázvorem a zakysanou smetanou. Troubu předehřejeme na 180 stupňů, koláčovou formu vymažeme tukem a vysypeme kokosem. Jablka oloupeme, zbavíme jadřinců a nastrouháme nahrubo na struhadle. V míse smícháme hladkou a polohrubou mouku, cukr krystál, vanilkový cukr z kořici, mletý zázvor, kakao a kypřící prášek do pečiva. Přidáme mléko a olej a vejce. A všechno důkladně promícháme. Nakonec vmícháme nastrouhaná jablka. Těsto nalijeme do vymazané formy, posypeme lžičkou mletého kokosu, vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme 20 až 25 minut. Správné propečení těsta zkontrolujeme špejlí. Mezitím si připravíme polevu čokoládovou, polevu na vaření rozpustíme ve vodní lázni, necháme mírně vychladnout, do čokolády pak zamícháme metličkou zakysanou smetanu, no a vychladlý moučník potřeme připravenou polevou a necháme stuhnout.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si kunčavt v hospodě. To pivo je kalné. Pivo je dobré. Jen sklenice jsou špinavé.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Velkou část Evropy čeká týden s neobvykle malým množstvím srážek. Počasí bude ovlivňovat tlaková výše, která omezí postup frontálních systémů. Suché počasí by navíc mohlo pokračovat i příští týden. Ve Středomoří se naopak místy očekávají vydatné deště.
1: Hravý podzim na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 14. října. Tak se pojďme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. A jsou to Agáta, Krasomil a Krasuslav. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Skupina senátorů v čele s Tomášem Goláněm dnes podala k ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona, který vládě umožňuje regulaci cen pohonných hmot. Dává podle nich široké pravomoci a zároveň nechrání podnikatele před ztrátovým provozem.
3: Co se děje v kraji?
4: Některá města na Třebíčsku už mají o podobě městských rad po volbách jasno. V Třebíči, kde stejně jako ve čtyřech menších městech, zvítězila strana současného starosty, jednání pokračují. Vede je vítězné pro Třebíč i bývalá opozice. Americký prezident Donald Trump sdílel video, na kterém se muž v anglické zoo snaží vztyčeným prstem zastavit útok tygra, který ho následně roztrhal. To Trump okomentoval slovy, aby si lidé nikdy nezahrávali s přírodou. Následně přesdílel video vytvořené umělou inteligencí, na kterém on sám zdviženým prstem tygra zastaví a následně se s ním pomazlí.
3: Sport.
4: Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku McNeilovou a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska. S turnajem se ve druhém kole naopak rozloučili Nikola Bartuňková a Marie Bousková.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na Megan Fox, která nabízí erotiku. No, více pro vás budu mít už za malou chvíli.
3: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: odpověď skrytá.
1: Herečka Megan Fox odmítla OnlyFans. Erotický obsah ale nabízí na vlastní platformě. Vítejte v bulvárním okénku. Herečka Megan Fox se v minulosti nechala slyšet, že nehodlá natáčet nahé scény s ohledem na své děti. Odmítla také vystoupit na OnlyFans, ačkoliv by tam podle odhadů vydělávala miliony. Nyní se ale spojila s jedním z tvůrců OnlyFans, Timem Stocklim, a společně vytvořili vlastní platformu, na níž zpěvačka a herečka sdílí pikantní videa a fotky, které se neobjeví na žádné jiné sociální síti.
2: To je nějaká herečka. Nebo kurva. Nebo oboje.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, co mám udělat, abych neotěhotněla?
2: Ho nic. Vašeho manžela jsme včera sterilizovali.
1: No, právě proto se ptám.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na vlak 101.1 FM. Máme dneska 14. října. Pojďme se teď mrknout, kdo se kdy v tento den narodil. Tak třeba MMA zápasník Jiří Procházka, modelka Kateřina Stočesová, modelka Daniela Peštová, ale taky třeba britský zpěvák Cliff Richard. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 14. října. Čas je ale zlý nepřítel a nedovolí nám společně už další minuty. A což je samozřejmě spravedlivé, třeba minimálně vůči Katce, která už je připravena, aby pokračovala v dnešním vysílání na Rádiu Jihlava. No a pak přijde na řadu 16. hodina a to se sem vrátím zase já. A tímto vás také zvu. Do té doby... Čau, bas, fugas.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezkou středu. Po úspěšném pilotním roce připravuje Národní památkový ústav pro sezónu 2027 rozšíření programu Permanentka na památky. Permanentka v ceně 3,5 tisíce korun umožňuje svému držiteli po celý rok navštěvovat více než 100 památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu a získávat vstupenky zdarma na standardní prohlídkové okruhy. Prodej permanentek začne 11. listopadu v 11 hodin.
7: Jihlava aktuálně.
8: Jihlavský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata má nově vlastní bankovní účet, na který mohou lidé posílat finanční příspěvky. Peníze pomohou s péčí o psy, kočky a další zvířata, která v útulku čekají na návrat domů nebo na nové majitele. Nové číslo účtu najdete na webu města Ježkovy oči. V Grónsku se chystají rozsáhlé průzkumy ložisek ropy, plynu a nerostných surovin. V noci na dnešek to uvedl americký prezident Donald Trump, který arktický ostrov nazval naším novým a krásným Grónskem. Zdůraznil také důležitost ostrova pro bezpečnost Spojených států a Evropy.
7: Sport.
8: Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. S Majou Chvalinskou z Polska 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování žáka na základní škole v Lukách nad Jihlavou. Podrobnosti už za moment.
7: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Hezké odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou. V úterý ráno se ho měl dopustit jeden ze žáků kvůli věku chlapce. Policie ale další informace nezdělila. Teď už zpátky k hitům rádia.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane poslanče, jaké je vaše politické přesvědčení? To záleží na tom, s kým zrovna mluvím.

0: Hit za hitem z Rádia Jihlava pro váš lepší den a taky víc o tom, že Jevíčko investoval téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Další podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: My jsme Rádio Jihlava, Katka přeje hezké odpoledne. Jevíčko investovalo téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava, přejeme hezký den.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem jejího zavedení je nárůst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v Česku zřejmě dopadne jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově.
6: Co se děje v kraji?
7: Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Včera se ho měl dopustit jeden ze žáků. Kvůli věku chlapce policie další informace nezdělila. Bratislavská policie pátrá po muži, který si v centru města klidně vykračoval na kolejišti před tramvají a vůbec nedbal na zvonění řidiče tramvaje plné cestujících. Video z incidentu se rozšířilo na sociálních sítích a diskutující se shodli, že řidič tramvaje musel mít nervy ze železa.
6: Sport.
7: Český hokejový útočník Martin Nečas 2 góly rozhodl o výhře Colorado na ledě Dallasu 3-2. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v NHL pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Ottawou. Prosadil se také Tomáš Hertl. Jeho Vegas uspělo na ledě Nešvilu.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadu. Další informace za chvíli.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadu. V první vlně se do něj od loňského září zapojilo přibližně 700 domácností. Město chce tímto způsobem snížit množství směsného komunálního odpadu. Vytříděný odpad z kuchyní končí v bioplynové stanici. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Policista hlásí do rozhlasu. Našli se dva klíče. Jeden fab a druhý takovejdle.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Nový pavilon zemědělské školy v Třebíči vyjde odhadem na 100 milionů korun. Další informace už za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne těší nás Žaldíta Rádio Jihlava. Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u třebíčské zemědělské školy. Předpokládané náklady jsou 100 milionů korun. Dalším plánem kraje je zřídit areál střední školy veterinární zemědělské a zdravotnické Třebíč, budovu pro speciální základní školu, která je nyní v pronajatých prostorách. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava. Mějte krásný den.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Po více než 11 letech pustil soud ze zabezpečovací detence Barboru Orlovou. Ochranné opatření bylo ženě trpící schizofrenií uloženo poté, co v říjnu roku 2014 ubodala 16-letého studenta střední školy ve Žďáru nad Sázavou Petra Vejvodu. Pachatelka, která vraždila pod vlivem bludů způsobených nemocí, byla na základě nařízení soudu převezena do psychiatrické nemocnice v Opavě.
3: Co se děje v kraji?
4: Připravovaná demolice domu, který překáží rozšíření křižovatky Havlíčko-Brodské Masarykovy a Ledecké ulice, nabírá zpoždění. I když ji radnice slibovala už přes léto, dům stále stojí. Navíc se stal terčem vandalů a bezdomovců. 71-letý papež Lev XIV. Po včerejší operaci strávil klidnou noc. Sdělil to Vatikán s tím, že bližší informace o stavu papeže, kterému lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, poskytne ještě dnes. Lvovi odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji komplikace.
3: Sport.
4: Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím v sestavě vyhráli v přípravě na novou sezónu NBA 110-98 na palubovce Sacramento. Český reprezentant odehrál přes 10 minut a zaznamenal doskok a asistenci.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Tak máme, přátelé, krátce po 16. hodině a na Rádiu Jihlava s vámi už je opět Fugas a společně budeme pokračovat v našem odpoledním vysílání. Je totiž 14. října a vy jste, doufám, že dobře naladěni a také v dobrém rozpoložení k naslouchání vln 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíte, že v Římě bylo uzemněno letadlo, které bylo plné štěnic. Tak si na ty informace z Rádia Jihlava určitě počkejte. No a mezi tím vychutnávejte další hity. Já vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a posílám mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM, posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Letoun Boeing 787 Dreamliner letecké společnosti Qantas byl uzemněn, a to v Římě, kvůli zamoření štěnicemi. Ty byly na palubě letadla nalezeny v pátek při letu z australského Perthu. Kvůli tomu byl let zrušen i opačným směrem, který byl plánován na následující den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhovor v kožešnictví. A ten límec z polární lišky se mi líbí. Nepoškodí ho déšť? Tak silně o tom pochybuju. Nebo už jste někdy viděla v lese lišku s deštníkem?

0: Pohodové středeční odpoledne vám při poslechu rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Podzim sebou přináší zvýšené riziko střetů se zvěří. K tomu dochází často ráno nebo večer, kdy už bývá tma a zvířata jsou přitom nejaktivnější. Jak se správně zachovat při setkání se zvěří, teď ukázali jihomoravští policisté. No důležité je hlavně zvolnit a stlumit světla.
2: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Hokejová Dukla na Rádiu Jihlava.
0: Dneska nás v podstatě už za pár minut čeká další hokej a konečně na domácím ledě. Dukla totiž v horácké multifunkční aréně přivítá hokejisty z Přerova. No tak doufám, že si na nás ti Přerováci vylámou zubry. Začínáme v 17.30.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Skupina senátorů v čele s Tomášem Goláněm dnes podala k ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona, který vládě umožňuje regulaci cen pohonných hmot. Dává podle nich široké pravomoci a zároveň nechrání podnikatele před ztrátovým provozem.
5: Co se děje v kraji?
6: Některá města na Třebíčsku už mají o podobě městských rad po volbách jasno. V Třebíči, kde stejně jako ve čtyřech menších městech, zvítězila strana současného starosty, jednání pokračují. Vede je vítězné pro Třebíč i bývalá opozice. Americký prezident Donald Trump sdílel video, na kterém se muž v anglické zoo snaží vztyčeným prstem zastavit útok tygra, který ho následně roztrhal. To Trump okomentoval slovy, aby si lidé nikdy nezahrávali s přírodou. Následně přesdílel video vytvořené umělou inteligencí, na kterém on sám zdviženým prstem tygra zastaví a následně se s ním pomazlí.
5: Sport.
6: Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku McNeilovou a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska. S turnajem se ve druhém kole naopak rozloučili Nikola Bartuňková a Marie Bousková.
5: Rádio Jihlava,
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v našem odpoledním vysílání. No a už za chvilku si řekneme, že se v Jihlavě bude promítat film natočený v Lukách. Více se dozvíte už za okamžik. Tak si na to rozhodně počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity, které vám Rádio Jihlava nabízí.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni, jste naladěni na vlny 101.1 FM a Fugas vám všem za celé rádio Jihlava přeje hezký den.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Natáčení filmu Něco jako rodina na zámku v Lukách nad Jihlavou hýbalo na začátku letošního roku celým městysem. Nyní se snímek dostává do kin. Úplně první ho bude promítat jihlavské kino Dukla. V bláznivé komedii se představí Tereza Ramba, Jakub Prachař, Petr Štěpánek, Elizaveta Maximová, Petr Lněnička, Zuzana Maurery, Stanislav Majer nebo Tomáš Maštalír. Premiéra je naplánována na 26. listopadu.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý milionář zemřel a zanechal závěť s tímto zápisem. Manželce odkazuji vilu, synům peníze ve stejné výši. A svému švagrovi, který pořád tvrdil, že je lepší být zdravý než bohatý, odkazuji svůj dres na trénink.

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Nehodu na hlavní dopravní tepně v republice řešili ve čtvrtek 8. října dálniční policisté z Velkého Beranova. Audi se slovenskou registrační značkou se srazilo s nákladním autem. Cizinec za volantem Audi, který havaroval na dálnici, měl přes 2 promile alkoholu v krvi.
1: Policie Jihlava.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
3: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700 304 452 700
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho středeční vysílání s Fugasem, na kterém právě teď na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Chtěl bych tě to večeri, když se šerí o vankušák na hoteli vyhorla.
0: Manželství Taťány Dykové a Vojtěcha Dyka se objevila nečekaná zkouška. Zpěvák tráví dlouhé hodiny v náručí jiné ženy a jeho manželka přiznala, že to zpočátku těžce nesla. Dokonce přišla řeč i na pořádně ostré vyřizování účtu. A kdo jiný by také měl vědět, jak intimní záležitostí společenský tanec dokáže být. Taťána si Stardance totiž vyzkoušela v roce 2007.
2: Na posteli sedíš, vyzlíkaš tělko.
3: Rádio Jihlava.
4: Rádio Jihlava.
0: Herečka a zpěvačka Petra Černocká patří k výrazným osobnostem české kultury. V rozsáhlém rozhovoru pro iDnes 76-letá zpěvačka promluvila o zdraví, o jídle, o hubnutí, do kostýmu, o dlouhatánském manželství s Jiřím Pracným, ale taky třeba o svém vztahu ke zpívání, ale i o vztahu k písním, které už ji zas tak moc nebaví.
3: Rádio Jihlava.
5: Rádio Jihlava. Či jste husličky, či je, kdo vás tu zanechá?
0: Oblíbený písničkář a interpret Vlasta Rédl má svůj vlastní žebříček hodnot, o němž se v minulosti svěřil, že zdraví na prvním místě rozhodně nemá. Byl však nucen celou situaci přehodnotit. S lítostí vám musím oznámit, že z vážných zdravotních důvodů jsme nuceni všechny koncerty Vlasty Rédla do konce roku 2026 odvolat, píše na sítích manažer.
5: A kdože tu trávu tak zvál?
1: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezkou středu. Po úspěšném pilotním roce připravuje Národní památkový ústav pro sezónu 2027 rozšíření programu Permanentka na památky. Permanentka v ceně 3,5 tisíce korun umožňuje svému držiteli po celý rok navštěvovat více než 100 památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu a získávat vstupenky zdarma na standardní prohlídkové okruhy. Prodej permanentek začne 11. listopadu v 11 hodin.
7: Jihlava aktuálně.
8: Jihlavský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata má nově vlastní bankovní účet, na který mohou lidé posílat finanční příspěvky. Peníze pomohou s péčí o psy, kočky a další zvířata, která v útulku čekají na návrat domů nebo na nové majitele. Nové číslo účtu najdete na webu města Ježkovy oči. V Grónsku se chystají rozsáhlé průzkumy ložisek ropy, plynu a nerostných surovin. V noci na dnešek to uvedl americký prezident Donald Trump, který arktický ostrov nazval naším novým a krásným Grónskem. Zdůraznil také důležitost ostrova pro bezpečnost Spojených států a Evropy.
7: Sport.
8: Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. S Majou Chvalinskou z Polska 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi. No a v té nás čeká třeba informace o opravě Znojemského mostu v Jihlavě. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
7: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: kdy hledáme signál.
1: Posloucháte, dámy a pánové, podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Jakmile to počasí dovolí, dají se příští rok do práce dělníci, kteří strhnou celý Znojemský most a následně ho znovu vybudují. 14 000 aut denně bude muset jezdit jinou cestou. Podstatně delší dobu bude oprava trvat, než se to předpokládalo. Ale mělo by to být zase vyváženo tím, že bude oprava lacinější.
2: Rádio Jihlava 101.1

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si kunčavt v hospodě. To pivo je kalné. Pivo je dobré. Jen sklenice jsou špinavé.

0: Herečka Megan Fox odmítla OnlyFans. Erotický obsah ale nabízí na vlastní platformě. Vítejte v bulvárním okénku. Herečka Megan Fox se v minulosti nechala slyšet, že nehodlá natáčet nahé scény s ohledem na své děti. Odmítla také vystoupit na OnlyFans, ačkoliv by tam podle odhadů vydělávala miliony. Nyní se ale spojila s jedním z tvůrců OnlyFans, Timem Stocklim, a společně vytvořili vlastní platformu, na níž zpěvačka a herečka sdílí pikantní videa a fotky, které se neobjeví na žádné jiné sociální síti.
1: To je nějaká herečka. Nebo kurva.
2: Nebo oboje.

0: Na vlnách Rádia Jihlava vás čeká právě teď pohled do historie naměřených teplot v pražském Klementýnu. Je totiž 14. října a to bylo nejtepleji v roce 2018. Bylo 23,3. Nejstudenější 14. říjen byl v roce 1887, bylo minus žádná celá 7. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 10,7 nad nulou. No a to je pro dnešek vše, milí posluchači Rádia Jihlava, já se s vámi loučím a hned se těším na zítřejší dopoledne a doufám, že se spolu uslyšíme v 11 hodin. Do té doby mějte krásný večer s Rádiem Jihlava a čau bas fugas.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem jejího zavedení je nárůst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v Česku zřejmě dopadne jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově.
0: Co se děje v kraji?
1: Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Včera se ho měl dopustit jeden ze žáků. Kvůli věku chlapce policie další informace nezdělila. Bratislavská policie pátrá po muži, který si v centru města klidně vykračoval na kolejišti před tramvají a vůbec nedbal na zvonění řidiče tramvaje plné cestujících. Video z incidentu se rozšířilo na sociálních sítích a diskutující se shodli, že řidič tramvaje musel mít nervy ze železa.
0: Sport.
1: Český hokejový útočník Martin Nečas dvěma góly rozhodl o výhře Colorada na ledě Dallasu 3-2. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v NHL pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Ottawou. Prosadil se také Tomáš Hertl. Jeho Vegas uspělo na ledě Nashvillu.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, co mám udělat, abych neotěhotněla?
2: Ho nic.
1: Vašeho manžela jsme včera sterilizovali. No, právě proto se ptám.

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy kratší, jo.

vzpomínáš si ještě na ten rok? Každá naše píseň měla nejmín 30 slov. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
2: dvojnásobíme investice. Je to
3: přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane poslanče, jaké je vaše politické přesvědčení? To záleží na tom, s kým zrovna mluvím.

0: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
1: Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Policista hlásí do rozhlasu. Našli se dva klíče. Jeden fab a druhý takovejdle.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Parlez-vous français?
2: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
2: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
2: No dovedu perfekt, když vám říkám
1: francouzsky. No, tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
2: Otec? No. Myslíte francouzsky?
1: No, francouzský otec.
2: Francouzský otec, jo. No tak je otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
2: A vy to nevíte, to no,
1: tak já to vím.
2: Ale on to nemusím ani říkat, jo.
1: To vy to víte?
2: Co je samozřejmě, tak otec, francouzský otec.
1: Le père.
2: Le père, správně, le père. No, je vidět, že taky dobré, to je francouzský, ne?
1: No a co matka?
2: No tak tady se vede dobře, děkuji.
1: Ale ne. Jak se řekne francouzský matka?
2: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
1: No tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka.
2: Matka le père-ka.
1: La mère.
2: Jo, la mère.
1: La mère.
2: La mère.
1: No, tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka la mère.
2: La mère.
1: Dítě.
2: Dítě malér.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, když se sežene práci, tak se přihlásí do ČKD.
0: Hravý podzim na Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. To může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Jo? To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. Takže... To víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, než se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, jo? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, mi mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemíček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Přišla k nám 18-letá Růžena Hulínová. Vítám ji tady u nás.
1: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
0: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
1: Tak já nevím.
0: Hezky se uvolni.
1: Jak se mám uvolnit?
0: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
1: Takhle. Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
0: no
1: je dobrý.
0: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
1: Tak dobře, no.
0: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
1: Ale ne, jsem si ráno bebe ufikla o finu.
0: Aha, a... no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
1: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a to takový blbý.
0: Aha, tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
1: No, no ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
0: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom se můžeme říct někdy potom, až to, jak to dotočíme tu desku, ne? Ne to jako
1: to jasný, takový soukromý věci, že jo? To je jasný, no. Jsem věděla.
0: A máš ještě nějakou jinou dochapnou otázku?
1: No tak pak bych teda měla teda ještě jednu.
0: No.
1: Čistě jako za sebe teda.
0: Ano.
1: Budu jako mluvit před sebe, jo? No,
0: tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to...
1: to je jasný, tém, taky, že to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla, teď jsem to měla.
0: Tak kam jsi to dala?
1: Ale ne. Takhle, máte psa?
0: Psa?
1: No.
0: Ne.
1: My jo.
0: Máte všecko?
1: Tak zatím jo, no.
0: To máš tedy bahatou fantazii, Růženo.
1: To mi taky holky říkají.
0: Jo. No a Růženo, mohl bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
1: Tak
0: co?
1: Dobře, no.
0: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den od rána do večera, jak to probíhá?
1: Pracák, jo. No. Tak já nevím.
0: No, tak kdo to má vědět?
1: Jako tam od začátku.
0: No to víš, že ne od konce. Že?
1: Tak ráno vstanu.
0: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
1: To ne, no, akorát mám lišej, no.
0: Okay. Aha.
1: Tak teda ráno vstanu.
0: Ano.
1: Pak teda...
0: Ty vstáváš na dvakrát?
1: Co?
0: Ty vstáváš na dvakrát?
1: Ne. Jak můžu stávat na dvakrát jedno? Teda to je show, jsem mě úplně odjel.
0: Ano.
1: Teda na dvakrát.
0: Tak pokračuj.
1: Tak jsem teda vstala.
0: Jako jsi teda vstala, ano.
1: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní hygošku.
0: Ano, ranní hygienu teda, ano.
1: No hygošku, no. A to teda fest. No,
0: to radši přeskoč.
1: Pak jdu teda do práce. Ano. Tam teda kecám, teda dělám. Ano. No, když třeba ne... Když jako třeba ne... Když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecáme. Ano. Třeba s Dušanem nebo s Květou, vždycky to kecáme hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no. Ale třeba dříve třeba kecali.
0: No a vy se s Květou už nekamarádíte? Vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
1: Jako s Květou, jo.
0: No.
1: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Ona je kráva.
0: A tak prosím, Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
1: No tak pak teda zavřu krám.
0: Ano.
1: No a když prší, tak jsem doma.
0: No, když je hezky?
1: Jsem taky doma.
2: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

vidět hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese. A hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Vaše... Jsem Vimr.
1: Ano.
2: Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc. Víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
1: No,
2: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
3: Říč, eš megel orot meget nýdes. Emegel koroš os negedet nýdes.
2: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar a selaví, how do you do,
1: bonjour.
2: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
3: Ale ešmegel arot nedes, üsse szállot, ebeget nedes, áras as atmad med nem meret nedes, ala já, eleget neger arot,
2: takhle umí pozdravit jenom správný maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
1: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
2: Počkejte, něco, co zná každý.
1: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
2: Co?
1: Cikán, černý cikán.
2: Neznám. Kdo to byl?
1: No cikán, černý cikán.
2: A to je spirituál nebo country?
1: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
2: Aha, to má refren?
1: Ano, ano, kdo to byl právě? Tam je ten...
2: Aha, refren. Tak to bychom mohli... já to neznám,
1: ne,
2: ale můžem se držet toho refrénu.
1: Ano, ano.
2: Kdo to byl?
1: Ano.
2: No, v Maďa... no, je to oříšek. Kdo to byl? Mek? Mek? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
1: Ano.
2: Esnes dekit retne.
1: Esnes egeret...
2: Ne.
1: Tak ještě...
2: Esnes... Ne. Esnes... Temnější to. Temnější. Protemněte to.
1: Ano, ano.
2: Esnes ne...
1: Esnes ne...
2: Esnes ne trik ne...
1: Esnes ne trik ne... Ne. Ne.
2: Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, kdy to je tak krásné. Ale ne.
1: Ne,
2: vy tam... Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu, ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak no, já bych šel od toho.
1: Ano.
2: Jinou.
1: Tak, jinou, dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
2: Neznám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho turné po Habeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustra byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vůbec je možné, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?
2: Režisér tě donutí ke všemu. O toho tam je. My jsme točili poslední den Cirkusu Humberto. Já měl v podstatě už takový filmovací den, kdy blážo, plážo, nic moc. A točila se, pokud si na ten seriál vzpomínáte, taková ta, jako, ty, jak dělali ty živý obrazy. A já jsem měl být v tom živém obrazu přivázaný ke kůlu a kolem mě jezdili indiáni a skákali na koních tam a osvobozovali tam. Já už si ten obraz nepamatuju, ale neměl jsem tam žádný text, jsem říkal, tohle to levou zadní, to nebude žádný problém. Teď tam bylo v hostivaři, stále v ateliérech, byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle to. Že si tě donutí do ženy. Říkám, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se ničeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnost, tě víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt. V pralese, já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit, prostě potkat takovýhle stvoření, jak byla zapratě mě. Pryč. A já jsem říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má ve očích takový ten záblesk, kdy on to má vymyšlený, ale jo. Já říkal, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říkal, ne. Ne, já dostanu hysterický záchvat, já normálně... On říká, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říká, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám. Říká, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říkal, ne, on říkal, František Němec ho měl včera na krku hrát s tím. Říkal, František Němec je z Národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr, já budu křičet smrt komunismu. A oni nás všichni zavřou. Ale nedali mi ho na krku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tích jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak měl jsem důlko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Ale tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: No, proč ne? Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě
1: no.
2: Je doktor.
1: No, díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí. Že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Ne, co pak to jde?
1: No, ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, teď vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore. To ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Se

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátil k té Vltavě naší staré, protože i tam máme řadu srdsakramentských restů, jo? Právě jsme například protekli tady jižními Čechami, aniž jsme se zamysleli. A to je chyba, protože my protékáme krajem hlubokých husitských tradic. Ano, přátelé, a tady bych udělal malou odbočku, protože toto vstoupilo do dějin světové hudby. To bylo poprvé v historii, kdy se hudba Utěšitelka stala zbraní. Protože tuto píseň, když u domaště husité zaspívali, křižáci utekli.

0: že tohle nemohli poslouchat.
1: No, bylo tím, že on ten Žižka neuměl zpívat. Ztratil to jedno oko, tak úplně ztratil sluch.
0: To bude dneska těžký večer. Kdo máš nic nebojoval Žižka, člověče, ten už byl dávno. U Přibyslavy už ho tam hrali červy. Prokop Holý bojoval, kdo máš nic, když už.
1: Kdo máš nic bojoval Prokop Palcátem? Když už.
0: Jaký pak Prokop Palcátem, co tady flaškuješ historii? Jako kdyby těch vymyšlených postav už nebylo dost? Prokop Holý byl vojevůdce! Prokop Holý byl vojevůdce!
1: Ze zadu? Zezadu,
0: nebo... Co zezadu, no? Zezadu, zepředu, ze zhora, ze spoda. Když byl vojevůdce, tak byl vojevůdce ze všech stran.
1: Teda chudá vojevůdce. No.
0: Když seš vůl, tak seš vůl ze všech stran. Kubistický jako.
1: Dobře, no, o mě tady nejde. A čím ho byl?
0: Co čím ho? Co sem pleteš současnost? Tohle je historie 15. století.
1: To se tomu křižákovi v podstatě vůbec nedivím, že utíkal, protože představ si to, on přijde k nám a co vidí? Jde voj, předu jde Žižka, drží si oko, nedrží se a za ním jeho holí.
0: Prosím tě, jakou holí? Vysvětli nám tady všem, jakou holí?
1: No, nevím, no asi tou Žižkovou slepeckou, nebo...
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: nebyla.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Hezký večer, vážení přátelé. I v mým životě se vyvrbilo spousta dobrých skutků. No a za některý z nich jsem musel draze zaplatit. Jako ku příkladu jednou na Vánoce s mojí maminou. Já jsem měl teda tři maminy. Jedna, co mě rodila. Druhá, ta mě kojila. A ta třetí, moje manželka. No, tak tam mě zase celý život jenom dojila. Tak já jsem ji vykopnul a slavil jsem s maminou, co mě rodila. Jo. No a ona chuděra stará, nemohla před Vánocema se sehnat nikde stromeček. No já jsem za ní přijel, že spolu oslavíme štědrý večer. No a bez stromečku to by nebyly, že žádný Vánoce. No to by nebyla, že žádná vánoční pohoda. No vemte si to, na co bych si povisil bombony, že? Nebo na co bych si povisil koule, že? No tak jsem se rozhodl, že i na poslední chvíli ten stromeček se ženu. Že říkal jsem si, že stejně to budou její poslední Vánoce. No ne, že by byla nemocná, ne. Nebo že by se chystala umřít, jo. Ale ona měla udělaný strop z hurdisek. No tak jsem si myslel, že to na ní asi brzo spadne. No vydal jsem se za svým známým hajným na hajovnu v vozdu. No a hajný mi je prodal na nádhernou borovičku. No a já jsem si to šupadil zpátky na autobus. Na zastávce se seděla akorát taková stará babizna. A když jsem si zapálil cigáro, tak mě měla keci, já to prý típnu, že ten kouř jde do držkovala, že prostě jíte ten kouř babi. No tak já jsem ji někam poslal. Asi víte kam, že? Byly sice Vánoce, štědrý večer, svátek všech lidí do dobrý vůle, a stejně jsem ji poslal do prostě jsem ji někam poslal. No. Když bylo asi 10 minut do příjezdu auto toho do dopravního prostředku. No, tak jsem si odskočil na záchod. No, ale stromeček jsem si pro jistotu vzal se sebou. Co jsem si říkal, aby mě houbába třeba ze vzteku nezlomila, nepoplývala, že jo. Nebo aby ho prostě aby s ním něco neprovedla, no. Tak jsem si ho vzal sebou na záchod. No nebyl jsem tam dlouho, udělal jsem si jenom svoji potřebu a chtěl jsem jít zpátky, ale co se nestalo. Ten za záchod neměl zevnitř kliku. No a že železní dveře nešly ani hrubou silou otevřít. No nezbývalo mi nic, než tu babičku poprosit. Jestli by mi zvenku neodevřela, No, dělala hluchou baba, aby znajna smradlava, no. No, prostě se mi popomstila, no. No, polilo mě hrůzou horko při pomyšlení, že by mě ujel autobus a baba by s ní odjela. A mě na opuštěným záchodku na 4 večer by nikdo nenašel. A do rána bych zmrznul jako kukus masa v mrazáku. No a stalo se. Když přijel autobus, no tak nechal popuštěný motor, takže autobus neslyšel moje volání, kopání do dveří. A zmíl, babi znovu hodil do první. Pryč. A byl jsem v pytli. Tolik jsem se těšil na ten štědrý večer, jak budu s maminou slavit. Těšil jsem se, jak budu zabíjet kapra. Jak mu budu vyvindávat vnitřnosti. Jak budu s maminkou zapalovat svíčky. No a teď by bylo jasný, že celý štědrý večer strávím na hajzlu. No, ještě asi půl hodiny jsem koupal do dveří, no a pak jsem to vzal a začal jsem slavit štědrý večer. Stromeček jsem ověnčil se řetězem ze spachovadla. Místo svíček jsem tam navěsil cigarety a zapálil jsem je. Začal jsem zpívat vánoční koledy. Jo, a v kapce jsem našel vlašský voře. No, tak jsem do něj dal cigáro, zapálil jsem ho a popouštěl jsem si ho. V záchodový míse, no. Pod stromeček jsem si mohl sám sobě tak akorát. To jsem si už naděl předtím. No, potom jsem si lehl pod ten stromeček a usnul. Ráno mi tam našel nějaký Vietnamec. Říkal, že jsem byl mrazem úplně stůlej. Zazaval za záchranku a po policajti. No, a představte si, když ty policajti ohledávali místo čičinu. No tak za tou za záchodou my místo našli tu kliku o těch dvě. Je, rozumím. To opravdu. No jestli to nebyla smůla. No ale to už se tak někdy stává, no. A o tom to je.
1: Rádio Jihlava.